chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po dvoutýdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil Národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentníma, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Teplice řeší bezdomovectví. Teplice budou součástí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí, která má připravit systémová opatření proti bezdomovectví. Město jednalo s ministry o prevenci, dostupnosti psychologické a psychiatrické péče i pomoci lidem v krizi. Jedním z témat je také krajská záchytka, která sídlí právě v Teplicích a slouží celému regionu. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo a bude pršet. Lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dneska mezi 21 až 25 stupni.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmina, David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Přijde, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a ty tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková
2: taky
1: tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje s Black Eyed Peas. Tak hezký ráno. Hit rádio.

0: Dělní hit rádio. 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už půlce srpna vám vaše hit rádio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdo máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo léto oficiálně, pokud se nepletu. Ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tvak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A ježíš, jak teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio minutu po čtvrt na sedm. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život. Vám, řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, jo.
0: Jo,
2: tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky, tak oni už vyhadlem, ne?
0: No jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo. Ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to nestáhnou?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změním život třeba jenom pár lidem do nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo. Ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkový ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podrížíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak zjara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám, do nás posloucháte a kdo to nevíte, třeba změnil život. Ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba o 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Když Mexit rádiu, no.
0: No tak nemáte záč teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic, Ain't Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje v Liberci. Dávejte si pozor v Daliborově ulici. No a opatrně taky v Litoměřicích, kde dopravní omezení nově čeká v Kořenského ulici a jezdí se dočasně okolními ulicemi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra a krásné ráno. Tohle Poetika bude 6:30.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 1500 sedmá. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve stech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
4: Pravděpodobně. Pravděpodobně.
3: Ale pokud to nemají komu dát těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď, třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z devadesátek. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to. Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Mm-hmm. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vyjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam nejedeš popředu, ale je volný i to místo za tím a projedeš až na druhou stranu. To je vždycky úplně jackpot.
0: To je super, já to mám rád zezadu, tady když couvám. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že zdržuješ, než se tam naštrluješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to tady řekli. David to má rád, když to může projet, taky vyhledávám takový místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete. Vidíš to, Marsko? To jsem naštěluje, tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně.
1: Jako měl jsi to hodně teďka.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to, prosím, jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to sem hoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku Aura Dione, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
11: No jo, ale jen na rok.
12: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
10: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek,

Žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Liberci, opravuje se část Tržního náměstí a tak kolem čeká několik dopravních omezení. Pozor si určitě dávejte v Budyšínské a taky v Durychově ulici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49, my vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli. Jasmin vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Zjednodušeně řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeňkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej. Když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný, protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo? Nebo to bude, se porvat.
0: To bude jsi říkal, že jsi tam ta couva nebo ne, ty jova?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku, než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně no, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
4: Tak dobré ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám při parkování, jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezky, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando, hodně.
2: Hodně.
0: Hodně. Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus a zacouvat někam, to musí být teda to opravdu jo. Jako... Tak dobře, auto máme. Tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus? Popředu anebo normálně pozadu? Dělejte to tak, jak to máte rádi. My pro vás máme další hity. Elton John,

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
5: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026, teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Oblíbená oblast lomu ČSA poblíž Horního Jiřetína se otevřela návštěvníkům novým způsobem. Pěší i cyklisté se můžou projít nebo projet po trase, která po letech znovu spojuje Černice a Vysokou Pec. Najdete tu také sloupky s QR kódy, které vás nasměrují do aplikace Biosafari, kde najdete zajímavé informace o lomu ČSA. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkama, objevit se může i bouřka. Odpoledne by měl déšť ustávat.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
13: Krásný pondělí.
14: Snídaní šampionů.
12: Já jsem Jasmin, rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7:02.
13: Je to tak, je tu novej týden.
12: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Pamela Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut, krásné ráno z Itrádia.
1: Když se někde strapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo, ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme, a jelikož jsme stáli v takový uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem úplně napjatej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jakoby o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy nima chladit, jakože přes to tričko, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Ale počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s náma.
1: Nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mroš. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: A pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej, strašně
2: se... Všude kapesníky poházený.
1: Jste nechutný. Ne, fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm.
0: Nebo jako celkově, když si myslíš, že tě někdo nevidí a on tě vlastně vidí. Já si myslím, že třeba, že by lidi, co někdy bydleli na sídlišti a měli okna paneláků naproti sobě, že by mohli vyprávět, jo. Já se to třeba osobně bojím zjišťovat zpětně, co kdy viděl, kdy jsem co já dělal, jo. Jsem teďka v pozici pozorovatel. Vím, kde bydlíš, Jasmin.
1: Jo, perfektní.
0: Nebo třeba nejlepší napadá mě, když stojíš na semaforech, podíváš se vedle a vidíš šoféra v druhém autě, jak si myslíš, že ho nikdo nevidí, a ten šofér provádí přímou masáž mozku nosem.
1: Pane bože.
0: To se děje často.
2: To se děje.
0: Pak se ještě prohlíží.
1: Ježiši, no tak...
0: No nic, ty jsi to nosila, tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777-937-777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
0: Ano, ano, anebo nemusíte být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots, hezké ráno.

0: něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 7:45, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, tak jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že když někde děláš,
1: všude.
0: Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mě nikdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: Určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno. Já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. Jako ostrašující příklad dobrý. Jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 7:45 k tomu a taky další hity, opět Radeček, i tak to za to stojí.

0: I tak to za to stojí, tohle jsou hity na Hit Rádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně, řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás sladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Samantha Yu, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Mami, já mám řidičák!
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno pozor v Teplicích, omezení nově čeká v Maršovské ulici. A opatrní buďte taky v Ústí nad Labem, kde je nově neprůjezdná Bělehradská ulice. Jezdí se okolními.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.
2: But I just can't be with you like this anymore.

0: Someone Too, tohle jsou Benders. A my jsme Hit Radio 7.30, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujeme, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama hotel.
3: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje výhru v hodnotě 5000 korun, ochucené nealko Kozel 0%. A k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybíza třešeň, citrona, bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777. No ano, 777 937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady mi soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybí sa třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
2: Hmm. Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kde s námi ve vysílání je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
3: Asi to meruňku.
0: My taky. Taky na to máme tady chuť, taky na to máme chuť. Tak Hani, pojďme soutěžit.
4: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
3: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vědět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
3: Ježiši,
0: Je to tam. Jo, je to tam, jasně.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se nazývá plod dubu? Dubu, ne. Ale to, že bylo správně.
3: Žalud.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
3: Lidi?
0: Ano. No. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
1: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer? Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe víc cítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku a meruňku a my jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
3: Děkuji, děkuji za pomoc, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Boží, Eva Farná na Hit Radio 7.42. Dobré ráno. Za malou chvíli vám nabídneme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno, kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Louští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
10: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
11: www.cirkushumberto.com.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala na příjezdovce do Teplic směrem od Cínovce. Osobní auto se tam srazilo s motorkářem. Na místo jeli i záchranné složky a kvůli vyšetřování si tam chvilku počkáte.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Dáváte si pondělní hitrádio Snídaně šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svojí byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubyde těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krve, ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej mini dar. A co David, ty chodíš na odběr krve?
2: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
0: fakt
2: ke mně.
0: To je zajímavý, že někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo. Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí. Zvláštní.
1: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto. Jasně. Nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
0: No nicméně nedobrovolný odběr. Teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že od dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
2: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
0: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo. No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku, Katy Perry, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Teplice řeší bezdomovectví. Teplice budou součástí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí, která má připravit systémová opatření proti bezdomovectví. Město jednalo s ministry o prevenci, dostupnosti psychologické a psychiatrické péče i pomoci lidem v krizi. Jedním z témat je také krajská záchytka, která sídlí právě v Teplicích a slouží celému regionu. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo a bude pršet. Lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Odpoledne nebudou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dneska mezi 21 až 25 stupňů.

0: šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ráno.
0: Hezký pondělí.
1: Snídaně šampionů.
3: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michale, jsme na David, ahoj.
0: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho potřetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
4: Nice.
3: Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na YouTubečka.
1: Hit Radio North Music.

0: Beautiful Day, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7 minut po 8. Jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to A tak vy to nemáte o tolik let, že jo? Jsou tady případem Bohuš Matu, že taky asi o 45 let rozdíl. Ale takhle, sice pak tyhle páry vypadají, jako když táta vede dceru na maturák, hele, ale přeji a bude ti přáno.
3: No.
2: Hele, rozdíl u nás rodině to je v pohodě, jo? Máma s tátou jsou asi prostě o 44 let. Co u vás?
3: Ale jo, takhle decentně. Naši o 2 roky a já s partnerkou ten stejný rok.
2: Takže počkej, o dva roky vaši?
3: Ano.
2: Tak to jsou naše taky. Co teda vaši?
1: No, mamka s tátou byly na stejno, ale s novým manželem je mamka o 12 níž. No.
3: Takže jsi polepšila.
1: Jak se, no,
2: počkej, že má o 12 let mladšího?
1: Ano, jak jsem říkala.
2: To je super.
1: Nicméně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba, nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
2: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach, Just Be Good To Me na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčevou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžují. Jděte se krásně, nashledanou.
1: Hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i na Martin. Ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější. To je boží.
0: Tyjo, být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde. Jo, že ta doba jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo? No. Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno z Hit Radia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Jasou!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
16: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
15: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
16: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
15: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
16: www.cirkushumberto.com.
17: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
18: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu těsně před Prahou na dálnici D7. Na kilometru 2 se srazily dva osobáky. A ještě kilometr 45,5 směr Praha, tam je odstavené osobní vozidlo.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Miraj tenkrát. A Hit Radio v 8.32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
3: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 42 letech.
3: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku.
3: Úplně vidím, Ronalda, jak vždycky přijde domů leták, jak bude kroužkovat, co si koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, 8.40 na Hit Radio.
1: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
0: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a

0: a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měli dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když si zapnou varovky. Jakože, hele, Míšo, už stačilo.
1: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
0: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice, u té se dveře netrhnout asi, neodpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
1: Ježíš, no to jo.
0: K tomu se taky občas chovám jako.
1: No.
0: Tak klidně nám můžete dát napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo, Lima, Balada. To všechno tady na Hit Rádiu. Za moment, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
11: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
16: 10 za měsíc?
15: Spíš 12.
16: 12? Vážně, Zuzko?
15: 7378.
16: Za toho velkýho Enyaqa?
15: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
16: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
15: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
17: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Lima Balada, tohle je Hit Radio. 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce? Možná jo, možná jo. Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazaní opalovacím krémem.
1: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedlišky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
1: Tak si to rezervneš předem, víš.
0: Když jsi takovej hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky, já teda vzpomínám, zdravím tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
1: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
1: Ale třeba můj taťka, ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezký.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v žabkách, jak tam přijedeš autem, opřeš se o tu rozpálenou kapotu, seš v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Si a Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: A my jedeme dál, je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, dálnice D7 na exitu 75 směr na Prahu, na sjezdu na Droužkovice máme nehodu dvou osobáků, počítejte s omezením a taky bacha, pokud perete po koridoru silnice 1/13 směr Most, u dolu Vrbenský leží na silnici sražený divočák, takže opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty premiér Andrej Babiš. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metařky a metaři proto denně vyrážejí do ulic. Pražské služby na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. Proč, řekne mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
13: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají. A zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
12: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pizoáry využívat zdarma. Vládnoucí koalice na radnici se proto zavázala, že prozkoumá, jakými způsoby zajistit, aby toalety byly pro všechny gratis. No a čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů ocené kovy Kristýna Sasínek Méky. V běhu na 1500 metrů skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem.
3: Pojďme se taky podívat na počasí. Tak, změna nastala, přátelé. Dnes bude zataženo až oblačno. Očekáváme taky přehánky nebo občasný déšť, někdy už to proběhlo. Vyskytnou se i bouřky, pozdě odpoledne a večer bude srážek částečně i oblačnosti ubývat a dnešní teploty taky nezvykle nízko. 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Je tady pondělí, s vámi Hit Radio Nord Music. Díky, že posloucháte. Ano, stačí říct, že pondělí. A nemáme z toho dobrý pocit. Krásný dopoledne přeje Dan a podíváme se dneska na to, zda skončilo léto, jestli teda ještě bude teplo nebo ne, jaký taky byl Summer Mambo Festival v Přebílicích a taky se mrknem na to, jak jsem potkal Indiány. To všechno dneska dopoledne, tak buďte s námi. Taruše, Ego a Robert Burian, Jimen.

0: 9 hodin, 11 minut, posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne přeje Dan Rakacký, tohle byla Pink, Just Like a Pill. No a přátelé, dneska se stala událost, která se poslední dobou moc neviděla.
1: Yeah, prší.

Po dlouhé době dorazil déšť, ale to jste si všimli všichni. V noci velká bouřka a konečně to svlažilo tu krajinu. Já bych si nikdy nemyslel, že to řeknu a možná to máte podobně, ale řekl jsem si konečně. Konečně to nastalo, konečně to přišlo. A trošku jsme si odechli od toho velkého vedra, takže dorazili deště. Sice mi teď on pustí nad Labem, to počasí do toho hodilo trošku vidle, protože začalo svítit sluníčko, ale i tak ten déšť dneska ještě přijde a nebude to úplně velký. Takhle, jak se říká, na to, aby vám to naplnilo na sudy na zahradě, to úplně nebude, ale alespoň něco. Takhle, jak se říká, nemusí pršet, stačí, když kape, že? A další věc, co se stala mě dneska ráno, a možná jste si toho všimli i vy taky, v Jirkově, když jsem vstal ráno kolem 7 hodiny, no, okolo 6:30, tak jsem si musel rozsvítit v kuchyni, protože byla tma, jak bylo zataženo mraky, tak byla nezvyklá tma, tohle jsem nezažil už dlouho přes léto, protože většinou ráno pálil sluníčko už od toho, jak vyšlo. A navíc taky cestou z Jirkova do Ústí nad Labem se mi automaticky rozsvítily světla u auta. To se mi taky nestalo, se mi stává v zimě, a ne ale v srpnu. Takže to jsou takové změny, které dneska nastaly, a navíc ještě počasí nám nadělilo to, že teplota klesla až 18 stupňů Celsia, teď máme okolo 20 a je to fakt příjemný, je to pohoda. Jako léto, hezký teploty, vedro, sluníčko, paráda, jako dobrý, ale jak se říká, všeho moc škodí a rádi si od toho sluníčka na maličkou chvíli odpočineme a užijeme si to příjemno, ty příjemné teploty, takový, na který jsme víc zvyklí, a hezky se nadechneme a hezky si od toho vedra oddechneme, co? A já za zahrádkáře a přírodu volám do nebe velké díky, díky, díky.

0: dokonalý, fenomenální Imagine Dragons, Bad Liar na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne, hlavně pondělní dopoledne, ať vám všechno jde od ruky. A víme o tom, že počasí se nám naprosto změnilo, je úplně jiný, než bylo minulý týden. A možná vás napadá otázka, jak to bude dál s létem. Bude, nebo už to skončilo, už takhle bude až do Vánoc. Tak na tu odpověď vám dám, nebo na tuto otázku vám odpovědám za chviličku. Do té doby ještě Krištof, Dominika Aligia, anebo Miley Cyrus, Hand of the World. Už za chviličku, jsme Hit Radio Nord Music. Hit
1: Radio. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

pondělí dopoledne s vámi Hit Radio Nord Music a tohle bylo další výborný spojení Krištof a Dominika Aladžia, půlnoční hřích. Tak kdy jindy hřích než půlnoci, že jo, to je jasný. Krásný dopoledne přeje Dan a už to víme, počasí, tak počasí nastal velký zlom, máme tady změnu, ochladilo se, zapršelo a určitě každého z vás napadla otázka, jak to bude dál s létem. Bude nebo nebude, takhle už bude do konce, nebo zase se to vrátí a tak. Takhle, podíval jsem se na ty internety a články bezvěz hlásají toto. Přichází ochlazení a deštivé dny. Je to tak, odpolední teploty se zastaví na hodnotách kolem letních 25 stupňů Celsia a bude taky sem tam dny. Je to tak, odpolední teploty se zastaví na hodnotách kolem letních 25 stupňů Celsia a bude taky sem tam pršet, přehánky.

Takže se to léto na ten víkend trošku vrátí, i když ne v té podobě, jak jsme byli zvyklí, tropy, sucho, pařák, schoříme, bude to daleko příjemnější. Ale i přesto, přátelé, kdyby se třeba čistě teoreticky náhodou to léto nevrátilo, tak nebojte se, máme plán B. Babí léto.

0: pro Tanči pondělí. Hele, a proč ne? Můžeme tančit a pomohla vám k tomu Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, s vámi Hitrá do Nord Music, dám překrásný dopoledne a chtěl bych vás taky pozvat na náš Instagram, který naleznete úplně jednoduše, Hitradio_NordMusic, a ten důvod, abyste tam šli, je ten, že tam uvidíte videa ze sobotní akce Legendy přebíjících Summer Mambo Party a uvidíte video z vystoupení Lubegy anebo taky Stacyho, tak se mrkněte ještě jednou Instagram Hitradio Nord Music, čekáme tam na vás.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána, cítíte, že tohle bude dobrý den, takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: skvělej Adam Ďurica, Mandolína, s vámi Hitrádio Nord Music, 10 hodin, pojďme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, D8, 7. kilometr směr na Drážďany. Stojí tam Ukrajince porouchané auto, tak opatrně, ať do toho nevlítnete. A kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Nord Music.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali je k jejich odstranění. Pacienti ve Vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
7: Hotovo by mělo být v létě 2028. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. V Belgii požár spálil přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. No a fotbalisté Slávie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Obhájce titulu poslal do vedení kapitán Tomáš Holeš. Po změně stran srovnal střídající Vénuste Baubola. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem.
0: Na severu Čech si užíváme chladnější počasí a sem tam i přehánky. Dneska bude převážně zataženo, oblačno, jak jsem říkal, přehánky, déšť nebo i bouřky. To se ale k večeru změní, ubydou jak mraky, tak taky déšť a teploty dnes od 19 do 22 stupňů Celsia. Posloucháte Hitrádio Nord Music, Dan Rakaský přeje krásný dopoledne a jedeme dál.
6: Hitrádio Nord Music.
0: Lubega a Stacey na severu Čech, já byl u toho a řeknu už za chvilku, jaký to bylo. Tak zůstaňte s námi.

Soler. Animal. Tohle bylo léto na Hitradu Not Music, protože léto tady je, i když teď to počasí tak nevypadá. A navíc o víkendu proběhla velká akce, největší rodinný festival Summer Mambo Party ve Vinařství Johan V, kde to létem vonilo, protože tam byly velké hvězdy. Takhle celý den to bylo úplně úžasný, bylo krásný počasí, vedro a byla tam zábava jak pro dospěláky, tak děti, ale hlavně tam v rámci projektu Legendy v Třebíjovicích vystoupily hvězdy Lou Bega a polovina 24/7 Stacy. Na to se těšili všichni. Já tam u toho byl, protože jsem byl taky zvědavý na to, jak vypadají a vlastně znějí ty hvězdy, které já jsem hrával na diskotékách v 90. tak jak to je teď v současné době. Hele, nebudu vám mazat med kolem pusy, prostě se bavilo, tancovalo, zpívalo a bylo to naprosto úžasný. Všechno to úplně vygradovalo v 7 hodin, kdy na pódium nastoupil Lou Bega, no a samozřejmě dal tuhle pecku.

0: Jako fakt Lubega to dával naprosto úžasně. A samozřejmě v rámci tohoto vystoupení taky patří pasáž, kdy se zpívá s lidmi. A i to Lou Bega zvládnul. A little bit of Mary, a little bit of Jessica, a little bit of you makes me a man.
1: So good. Thank you.
0: Tady nastal takový vtipný okamžik, když jsem se pak dozvěděl, že vedle mě, jak jsem seděl, seděla naše posluchačka Monika Kubasová z Litvínova se svým partnerem a Lou Bega, jak tam mluvil, tak ono to tam nebylo slyšet, ale řekla mu, ten funí stejně jako ty, když jíš chleba se sádlem. A zasmála se tomu a je teda pravda, že Lou Bega tam byl o 20 kilo starší, než jak ho známe s Obolou desek, ale i tak to bylo naprosto úžasný. No a potom to rozjela polovina party 24/7 Stacy. Ahoj! Is everybody happy?

Takže aspoň chviličku jste měli možnost nasát atmosféru toho, jaký to bylo, pokud jste vy nebyli ve vinařství Johan V v Třebivicích v sobotu na Summer Mambo Party. Celý program byl úžasný, jak jsem říkal, užili si to všichni a většina, to, no je většina, úplně všichni, to teda nemůžu říct, já jsem odcházel trošku dřív na vlak, tak se mi zdá a myslím si, že byli naprosto spokojení a nadšení z toho, že mohli zažít toho ducha těch 90. let. No a tím to nekončí, protože Legendy v Třebivicích pokračují ještě dál a 12. září vás čeká další velká hvězda, kterou znáte tuto vy všichni. Thomas Anders z Model Tolkien. A samozřejmě nebudou chybět ani domácí legendy. A konkrétně 19. září dorazí Helena Vondráčková. Tohle všechno jsou legendy v Třebivicích, vinařství Johan V. A vy ještě budete mít šanci užít si dva skvělý večeři, večery tedy s touhletou zpěvačkou a taky s Model Talking.

0: I tohleto patří k pondělí, Maroon 5, Dislav, na Hit Radio Dirty Music. Za chvíli dorazí Eva Farná, Perpetuum Mobile, anebo Snow Patrol, krásný dopoledne přeje Dan. A já tady mám teď svůj zážitek s umělou inteligencí, tak to asi už ví každý, co to znamená. Asi každý jste už ji použili, každý se s umělou inteligencí setkal. A tenhle ten zážitek se týká konkrétně mýho rozhovoru s chatem GPT, protože já používám hlasový asistenta, to znamená, že já si, a věřím, že nejsem sám, s umělou inteligencí povídám, když potřebuji něco najít, vyřešit nebo poradit. A teď jsem nedávno byl s kamarádem na pivu a tam jsem právě s AI, konkrétně s chatem GPT něco řešil a bavili jsme se spolu takhle, kdy mi radil a jak tak se jim u toho stolu, tak kamarádi úplně stichli. Tak jsem se zarazil, taky říkám, kluci, jako co je, proč nemluvíte? A oni na mě, my čekáme, až dotelefonuješ. Oni si normálně mysleli, že telefonuju, protože ten chat GPT a ten hlasový asistent už je zase o něco dokonalejší a normálně to fakt zní, jako kdybyste mluvili s reálným člověkem. Tak i kluky to zmátlo a byli tak slušní, že říkali, necháme tě dotelefonovat a nebudem tě do toho kecat. A on to byl normálně robot, chat GPT. To jsou věci a to si vemte, že to existuje teprve pár let. Jak to bude vypadat třeba za 5 let? Oh, nechci to ani radši na to pomyslet.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
5: No jo, ale jen na rok.
6: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
4: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
12: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
11: Tak to bude drahota.
12: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
11: Za auto roku? Jako fakt?
12: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
13: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: jezdit už ne.
1: Eva Farná. Za mě jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček, v současnosti právě teď její Perpetuum mobile na Hitrádu Nord Music za 5:45. Krásný dopoledne přeje Dan a každá hudební doba má svoje idoly a svoje hvězdy. A abyste na ně nezapomněli a nezapomínali, tak od toho tady máme naše Hitrádio Classic, který se rozjíždí každý všední den u nás na Hitrádu Nord Music v 6 večer a tam si dáváme pecky z let 80., 90. a také milénia. A i dneska to bude stát za to, mám tady malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit, například dorazí Kylie Minogue a Jason Donovan Especially For You. Bude písnička, kterou jsem miloval jako školák a měl ještě na kazeťáku nahranou Rock Me Amadeus Falco. A dneska bude taky možno zazpomínat na raný doby skupiny Činasky, kdy hráli úplně jinak než teď, ale tenhle ten hit zná úplně každej. Činasky punčocháče, tak o tom už dneska večer Hitrádio Classic. Dejte si ho, start 6 a tady už je další ochutnávka. Sixpence on the Richer, Hitrádio Nord Music.

0: sympaťák Bruno Mars, Grenade na Hitrádu Nord Music. Bude 11 hodin za 12 minut a já tady mám teď šokující odhalení. Možná až hruzostrašný, bych řekl. Jelikož dneska máme 17. srpna, znamená to, že do konce měsíce srpna zbývá pouhých 14 dní. Ano, už jen 2 týdny prázdnin. A pak přijde září. Ha, neuvěřitelný, jak to rychle uteklo, ale takhle, nepropadejte panice, nebuďte zoufalí, stále ještě pořád máme před sebou 2 týdny krásného srpna a k tomu si můžeme zatančit s Lady Gaga. Bude tady už za chvíli na Hitrádiu Nord Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Je tady 11. hodina, s vámi Hit Radio Nerd Music a tohle byla Carly Rae Jepsen. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech, opět D8, pozor, 39. kilometr ve směru na Prahu, tam máme Ukrajince porouchané auto, i tudy opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
4: 20. až 20. 9. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
3: www.cirkushumberto.com.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území. Výstraha před bouřkami začne platit v pondělí od 12 hodin. Bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech a nadále budou postupovat směrem na východ. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak popisuje za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
8: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soj.
7: Investice jsou potřeba, za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kg tohoto masa. Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady nebo označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport, který naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
0: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, až oblačno, místy přehánky, déšť nebo bouřky. Později odpoledne a večer mraky i déšť zmizí, tak by mělo být docela hezky. A teploty příjemný 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Jak získat prémiové krmení pro vaše čtyřnohé miláčky zdarma, prozradím za chviličku, tak buďte s námi, Dan přeje krásný dopoledne.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Co duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Říká se konec dobrý, všechno dobré. Tohle byla Avril Lavigne, My Happy Ending, s vámi Hit Radio Nord Music. Dám vám prostě krásný pondělí a všichni to víme. My Češi jsme národ, co miluje domácí mazlíčky.
1: Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.
0: No a přesně právě pro vás tady něco máme, protože chceme, aby se si měli dobře i vaši mazlíčci, tak pro vás máme na Hit Radio Nord Music balíček prémiového krmiva Platinum pro čtyřnohé mazlíčky v hodnotě 3000 korun. Rozdáváme celý týden zadarmo a já vám teď poradím, jak na to, abyste i vy mohli nakrmit zdarma svýho mazlíčka, jedno, jestli to je pes nebo kočka, je to úplně fuk, máme pro všechny. Tak stačí velice pozorně poslouchat naší odpolední show s Kamilem a Káťou a tam ve správný okamžik se dovolat k nám do studia anebo napsat na WhatsApp, musíte poslouchat, dozvíte se, co přesně máte udělat a potom stačí velice jednoduše odpovědět na soutěžní otázku, která je úplně jednoduchá. Pokud se vám tohleto všechno povede, tak získáte balíček prémiového krmení v hodnotě 3000 korun zcela zdarma, takže ten váš úkol je jasný. I odpoledne si užijte Hit Radio Nord Music a pozorně poslouchejte naši odpolední show Padla, protože právě tam se to děje. Další info taky máte na našich stránkách hitradio.nordmusic.cz, tak se podívejte.

0: Výborný Tom Walker na Hitrádu North Music. I will leave the light on. Krásný dopoledne všem předám. A ještě dáme ten konec. I will leave the light on. Jo. 11.23, možná čas pomaličku přemýšlet, co si dát k obědu, aby vám byste na to dostali ještě větší chuť a těšil jste se na tu 12 hodinu. Aby vám to ještě líp utíkalo, tak za malou chvíličku samozřejmě dál ty největší hity na Hitrádu North Music, Činasky, Láska a data. Láska nestála, byli spolu jen, aby data nestála. Byli spolu často jen pro ten pocit. Taková je prostě doba. Nejsou data, není láska.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa?
11: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Láska, data či nasky. S vámi Hitrádio Nord Music, 12:02. A já jsem se vlastně sem do dopoledne vrátil po týdnu, kdy jsem týden cestoval. Nedá se říct, že to byla dovolená, byl to spíš takový výlet a ten jsem strávil na jižní Moravě, konkrétně v Boskovicích, a tam jsem, přátelé, potkal Indiány. Asi už tušíte, kam mířím, možná jste to zažili taky, možná vás to teprve čeká. Já jsem ani nevěděl, jako. Já jsem dlouho hledal, kam jet, padl mi do oka moravský kras, tak jsem zvolil jižní Moravu, nakonec jsem se ubytal v Boskovicích a zjistil jsem, že v Boskovicích je westernové městečko. Ano. Tak jsem neodolal a navštívil ho a tam jsem potkal ty Indiány. Je to jako fakt zážitek, zejména bych to doporučoval, pokud máte děti, tak tam si užijou, protože atrakcí, vlastně se ocitnete na divokém západě, jo, je tam krásný baráčky, jako kdybyste byli někde v Americe, ale v dávné době, jako ve westernu to vypadá samozřejmě, proto to je westernové městečko. Je tam spousta představení, spousta taky takových aktivit, kdy můžete hledat poklady, rýžovat zlato, taky můžete hledat poklad, jako děti si tam užijou, samozřejmě tam i kontaktní zoo. Tam mě zaujala teda jedna věc, škoda, že tady není kolegyně Lucie Schläger, protože s ním by se to probrali podrobně, půjčil na koz, ale to jsou jako ty normální kozy, jako myslím, jo, pánové, abyste se netěšili do westernového městečka a pak jste byli zklamaný. Normálně kozičky, děti je tahly na provázcích a měli jste obrovskou radost, takže jako zážitek a plus je tam ještě takový bonus, kdy v aréně na vás čeká program. Já jsem viděl dva programy, Geronimo a potom ještě Kůň pátý element. Hele, byl jsem z toho úplně na měko dojatej, jako prostě je to sehraní představení, kdy hlavní úlohu tam hrajou koně a když tam ty koně prostě vlítnou do té arény a vidíte, jak to umějí, jak to poslouchají, tak jste úplně na měko z toho. No plus k tomu jako ještě herecký výkony, nějaký ten příběh a je to naprostá paráda. Takže pokud se chystáte ještě teď, dokonce prázdní někam na Moravu, tak bych doporučil právě westernové městečko, protože je to nevšední zážitek. Takhle je pravda, že to něco stojí, ano, jako všechno dneska, ale prostě, hele, to se prostě, za ten zážitek, to se dá dát. Já jsem z toho dojatej, musel jsem vám to říct a určitě, pokud budu mít možnost, tak se ještě někdy do westernového městečka Roboskovic vydám. Vy to zkuste taky. Načení.

Dneska to prostě jede. Hit za hitem, tohle byl ten další Taylor Swift na Hitrádu Nord Music. Takhle bude tady, co nevidět, 12. hodina. To znamená, že dorazí srdcovky a do 12. vás čekají ještě Kamarád, Guru Josh Project, Dermon Kennedy nebo Charlie XCX. A vám přeju krásný oběd, hezký zbytek dne, nezapomeňte, dnes odpoledne, odpolední show Padla, soutěžíme o prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky, takže poslouchejte, startuje se 15 hodin. No a taky nezapomeňte na to, že na našem Instagramu Hitradio podtržíte Nord Music, máte videa ze sobotní akce Summer Mambo Festival, kde vystupovali Lou Bega a Stacy. Tak se podívejte, jaký to bylo, stojí to za to. Teď se loučí Dan Rakacký, všem přeju krásný zbytek dne a těším se na vás opět zítra od 9 dopoledne tady na Hitradio Nord Music.

0: kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
2: www.bb.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Velkém Šenově v Mikulášovické ulici nabouralo osobní auto do sloupu, tak projíždějte s opatrností. A v Chomutově na náměstí TG Masaryka na křižovatce se Školní bourala dvě osobní auta, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
13: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
12: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Řidiči v Teplicích musí počítat s omezením v Čelakovského ulici. Kvůli rekonstrukci je komunikace ode dneška úplně uzavřená. Práce zahrnují opravu vozovky a chodníků i úpravu parkovacích míst. Omezení má trvat do konce listopadu. Ode dneška je navíc uzavřená také Maršovská ulice a stavební práce začínají i v Luční a Staré Duchcovské.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Odpolední teploty se na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Bude oblačno až zataženo a meteorologové přidali výstrahu před bouřkami.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné pondělí, přeju 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět pětichodové, no a samozřejmě desert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010. To se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spoustě řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Víc řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010 a hit Fucking Perfect.

Fucking perfect a myslím, že přesně tohle vystihuje legendární jedničkovou oktávku s motorem 1.9 TDI. Ta byla prostě fucking perfect. Tam se nedá říct nic jinýho. Tohle byl hit z roku 2010 a právě v roce 2010 oficiálně skončila výroba tohle legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 33 desítka. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme se tady jednu takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo když jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Radio.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa, nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkovýho Golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze, plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, to je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla, myslím si, že jí miloval víc než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Dodneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To je jako vážně, mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupéčku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážou taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupéčku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle je na Hit Rádiu.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hitradia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdyby chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikoteku, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987 v bílý barvě. Vzadu černý křídlo a teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem a to byl asi jako tenkrát, no na to nikdy nezapomenu, prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplnej úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánbu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Hit Radio.
13: Makes me feel alive.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: oběd, tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodržíš. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Ne, dělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, v Hnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Temper City, Self-Aware na Hitrádiu ve 3:15. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínat na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. Ono to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zaspomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo a to je Citroën 2CV a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rose, stihneme Beyoncé Hello a pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete už za chvíli tady na Hitrádiu.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť, ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka, a ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet. Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
12: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Závěru pondělního poledne, Ray Dalton, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na průjezdu Roudnicí nad Labem na Špindlerově třídě na křižovatce s Barákovou bourala dvě osobní auta, tak opatrně, zdržení je minimální. A další nehodu máme hlášenou na výjezdu ze Mšené Lázní na Budyni nad Ohří, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
8: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4 tisíce lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti u horské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal s hašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Děti na Litoměřicku si hrály s ohněm a zapálili balíky sena. Hra dětí s otevřeným ohněm způsobila rozsáhlý požár stohu u Evaně nedaleko Libochovic. V neděli večer tam plameny zachvátily zhruba 250 balíků sena. S ohněm bojovalo 6 hasičských jednotek. Škodu hasiči vyčíslili na 350 tisíc korun.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: V Lounech je 20 stupňů, v Mostě 23 a v Děčíně 24. Odpoledne nás na severu Čech čeká oblačno až zataženo a přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, když jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni, tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak... A třeba se to někdy zlepší.
2: Hit

Finská parta Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad, posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 1:15 a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. Když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma, chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně. A vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně, chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte škvory.

0: Rádiu X Ambassadors s hitem Renegades. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90. tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni, to je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No, nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den, od pondělí do pátku. A pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den, od pondělí do pátku, mezi 18. a 21. hodinou, 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer, mezi 6. a 9. zazní třeba znělka z odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebuďte slušní, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divokej byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům Ochoz u Tišnova Brno venkov za 6 milionů 499 tisíc. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku za 5 milionů 499 tisíc. Rodinný dům v Lidmani na Pelhřimovsku za 3 miliony 999 tisíc. Zahrada ve Skorošicích okres Jeseník za 450 tisíc. A pozemek k bydlení v obci Dražeň Plzeň Sever za 2 miliony 290 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

Lady Gaga na pondělní odpoledne. Je 13 hodin 36 minut, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový den. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplnej blázen, ale ptám se prostě na rovinu. Už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají, pokud teda ještě vůbec něco mají, anebo stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě venku, na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitele, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a dva týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Billa.

Dua Lipa a Houdini ve 2:15, aspoň tedy za minutku přesně ve 2:15. Dneska máme pondělí 17., to znamená, že ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi. A to znamená, že tady pro vás na Hit Rádiu mám ještě 20 000 na benzín.

0: Ano, dokonalá desítka pokračuje i tento týden. Každý pátek do konce srpna nabízím až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu, abyste měli pár měsíců auto vyřešený, jo, a mohli se starat a utrácet úplně za jiné věci. Jak se zapojit do hry, tak to se dozvíte na webu hitradio.cz. Já jenom v rychlosti zopakuju pravidla, dostanete ode mě 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000. To je všechno. Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně taky easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud ji máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud ji nemáte, tak od nás ji právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hitradia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 000 to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 000. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolínů různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. Zelčín.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči z Bystřete v Ústí nad Labem v ulici v Oblouku bourala dvě osobní vozidla, tak tady radši opatrně. A pozor na Ústecku, dva osobáky bourali taky v Chabařovicích na Husově náměstí, tak tam dejte pozor. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců, očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
12: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
11: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám.
0: Na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se aktuálně staví hned 27 kilometrů nové trasy. Práce pokračují i na hranici Ústeckého kraje, mezi Bošovem a Knínicemi, kde vznikají mosty, kanalizace nebo budoucí odpočívka. Část dálnice D6 na hranici Ústeckého kraje má začít sloužit řidičům ještě letos v prosinci.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Odpoledne na severu Čech bude většinou zamračené a místy taky deštivé. Hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
9: Jirka Pelnář, Hit Radio.
13: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. A pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježiš, teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy, ahoj, co máš na sobě, takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterém tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo. Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělí odpoledne Chainsmokers a Coldplay je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony. Telefonní číslo je 777-937-777. WhatsApp Hitrádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory. Jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte. Jenom tady u nás na Hitrádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupují vaši chlapy sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si jistě tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct na hlas a projevit ho a to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte? A jestli si nechá poradit? A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit? A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo jsou úplně mimo? Zjistíme na Hitrádiu.

0: Red, Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Péti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Péťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma tři děti, dva školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si má vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna. Dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i mami. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose. Au! To bolí! Mami! Slyšíš to? Tyjo, to se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, au! Že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Chci, že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezime je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou? Ano, přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde?
9: Od lesa prodá auto u ESA.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hozier na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někde nečekaně nezastihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí, jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, si celkem zbytečný je teďko. To brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co se vyčistí zuby. Teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: ve 14:43. Naše odpolední show se na vás už těší. Začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší, jo. No, ale to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, a jsme zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15, ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov

0: Víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásný odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte si pozor na D8, 80,5 km ve směru na Prahu. Zasahují tady záchranné složky u havárie osobního auta, takže počítejte s omezením, ale kolona se zatím netvoří. Na trase z Lovosic směrem na Teplice před Bystřanama bouralo osobní auto. Tady na místě zasahuje policie, projíždí se bez zdržení. Za to počítejte s kolonama, kdo míříte na Děčínsko, přímo v Děčíně, Labské nábřeží, tady blokuje provoz nehoda dvou osob aut a autobusu. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
13: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, přeju hezký den. Česko dnes odpoledne a večer zasáhnou silné až velmi silné bouřky. Na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině platí oranžová výstraha. Hrozí vítr kolem 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. V Čechách výstraha končí v 18 hodin, na Moravě a ve Slezsku až v 9 večer. Potraviny v Česku mohou zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici na základě vývoje výrobních cen. Ty dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí podle odborníků inflační tlaky. Jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě? Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady či označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. A závěrem sport. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Na tiskové konferenci to dnes řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
14: Na začátku nového týdne zažíváme na severu Čech něco, co už tady dlouho nebylo. Mm-hmm. To znamená průběžně přehánky, déšť nebo bouřky a na teploměrech 20 až 23 stupňů Celsia. No a zítřek bude podobný, má být polojasno až oblačno a k večeru opět přehánky nebo déšť. I teploty budou podobný, 17 až 22.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Ale pondělí v práci, ten první pracovní den už máte za sebou, přátelé. Pondělní padla, tak to je taky naše odpolední show na Hit Radio Nord Music. S vámi až do 18 hodin Kaťa Haplová.
14: A Kamil Bílský. Jenom doufáme, že dneska vás to domů dostává do písmene nespláchlo. A jestli spláchlo, takže i tak jste dorazili v pohodě a v bezpečí. Tak krásný odpoledne.

'cause it gives my back.

0: A tyhle hity na pohodu. Ale Farben, You Know Us, Please Tell Rosie. A s vámi odpolední show padla na Hit Radio North Music. 9 minut po třetí, krásný odpoledne.
1: Přátelé, po suchu dorazila na sever Čech doslova a do písmene potopa. Ne mokro, ale potopa.
0: Normálně laguny vody.
1: To, co se dneska během dne na severu Čech strhlo, to jsme tady už dlouho nezažili, dlouho neviděli a řekl bych, že většina z nás to okusila teďka na vlastní kůži a možná s tím problémem bojujete ještě doteď.
0: To bohužel možná taky jo, protože spousta hasičů je pořád v terénu, spousta nejenom tady těch záchranných složek čerpají různě vodu ze zatopených sklepů, že jo, co si budeme povídat. Na silnicích popadaný stromy, jako byla to smršť neuvěřitelná.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži, když jsem šel do práce, zrovna zhruba v tu chvíli se to spustilo. My ještě bydlíme pod lesem, takže já jsem vylez z té naší parcely a najednou vidím, jak z toho lesa, z toho kopce se na mě valej šutry, bláto, hlína, kameny, větve. Podle mě, kdyby pršlo ještě tak 10 minut, tak přijede i krmelec. Jako to bylo komplet. Všechno, co bylo v lese, tak bylo za chvilku na silnici. No nic, sedl jsem do auta, myslel jsem, že tomu ujedu a když jsem dojel pod hrad Střekov v Ústí nad Labem, tak tam byla normálně silnice jenom pro plavce. Jako neplavci nemohli dál. Tam byla taková potopa, že tam museli dojet hasiči a že tam začali tu vodu z té silnice odčerpávat, takže byl zprovozněný jenom jeden jízdní pruh a auta se tam museli vyhejbat. Takže jako opravdu kalamita, katastrofa a po dlouhý době potopa na severu Čech.
0: Protože přesně ta půda, jak je vyschlá, tak to prostě nestíhá pobírat. Já jsem to viděla taky. Já jsem teda chvílema koukala, jestli náhodou nemám díru v okapu, ale pak jsem zjistila, že ty okapy prostě jenom nestíhají.
1: Přesně tak. Přátelé, chcete říct perličku na závěr? V Mostě hoří.
0: To je pravda. Všude na severu Čech prostě se opravdu jako potýkáme s potopou. Jenom Most zase proti proudu. V Mostě prostě hoří.
1: To nerozumím tomu, že v Mostě je tak málo vody, že ten oheň to neuhasil. Každopádně samozřejmě i tam držíme palce, ať to vyhrajou pro změnu ne nad vodou, ale nad ohněm.

0: máme pondělní, padla na Hitradio North Music a taky James Arthur a Impossible. Krásný odpoledne.
1: Pojďme teď udělat vašemu čtyřnohýmu mazlíčkovi Vánoce.
0: Yeah.
1: Přátelé, celý rok nás volizujou, celý rok se k nám tulej, celý rok nám lezou do postele, aby nám dokázali, jak nás milujou. Tak jim to pojďme tenhle týden v odpolední show padla oplatit a pojďte jim zkusit vyhrát balíček prémiovýho krmiva Platinum, který je plný fakt poctivých surovin a podporuje zdravý i dlouhý spokojený život.
0: Přesně tak. Vy jste totiž pro ty svoje mazlíčky opravdu celý svět, takže my jsme se rozhodli, že tenhle týden jim uděláme takovou radost, že jim to trošku oplatíme a budeme každý den v odpolední show padla hrát o balíčky v hodnotě 3000 korun na tady to poctivý prémiový krmivo Platinum.
1: 3000 korun, přátelé, to už je balíček narvanej cenama. Jen tak na mátku, je tam jedenkrát Platinum Stars od každý příchutě, losos, krůta a tak dále. Pak je tam Platinum Iberigo, 5-kilovej pytel pro vašeho pejska. Jestli máte kočičku, je tam taky Platinum Meat Crips Chicken, 3-kilovej balík. A pokračuju dál, je tam Platinum 7 Days Box pro vašeho psa, taky Fit Sticks od každé příchutě a nesmí chybět ani Platinum Meat Crips Fish 400-gramovej balíček opět pro vaší kočku. Takže ať ten chlupáč je pes anebo kočka, garantuju vám, že za tenhle dárek bude rád jak na Ježíška.
0: Čověče, to bylo normálně jak meníčko z restaurace.
1: Pozor, to je pro zvířata.
0: Já vím, ale trošku jako upustila jsem tady slinu na mikrofon, nebudu lhát. A vy možná taky, takže pokud chcete udělat takovýhle předčasný Vánoce vašemu čtyřnohýmu mazlíčkovi, tak napište nám na WhatsApp 377-39958 zprávu ve tvaru Chci Platinum.
1: To je všechno. Tím se můžete dostat do soutěže. Nemusíte být první, nemusíte být poslední. Zkrátka dobře, teď jenom vemte do ruky telefon a na náš WhatsApp 377-39958 napište Chci Platinum. V tu chvíli o vás budeme vědět a jestli budete mít štěstí a zavoláme vám, tak třeba to 3-kilový balení, ten 3-kilový balíček, zkrátka dobře, ten 3-kilový vánoční dárek může vyhrát právě váš mazlíček.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
13: Tati, hádej, kolik bude máme platit za ten nový Enyaq?
14: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
14: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
14: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
14: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
15: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Český lunetici. To je legendární kapela Backstreet Boys a Quit Playing Games With My Heart vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: No a my jdeme soutěžit, protože tento týden máme pro vás v odpolední show padla krmivo platinum plný poctivých surovin, takže otázka samozřejmě na náš WhatsApp 37 39 958, koho z vás vylosujeme, kdo napsal tu zprávu ve tvaru chci platinum.
2: Krepsová, prosím.
0: Haló, tady odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Káťa s Kamelem, krásný odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Krásný odpoledne, to mě těší. Teda.
0: Nás taky, mě ale nevíme, kdo nás těší ještě. Křestní jméno poprosíme.
2: Monika Krepsová.
0: Monika. Monča. Mončo, odkud jsi?
2: Jsem z Mostu.
0: Monča z Mostu. A teď důležitá otázka na úvod. Jakýho máš doma mazlíčka?
2: Mám pejska, křížence, border collie a je to moje druhý. Jak to vám budu povídat.
1: Yeah. To je prostě člen domácnosti, hele, ale kříženec borderky, tak to je docela aktivní zvířátko.
2: On už je to takovej dědeček v uvozovkách, bylo mu 9 let. A tím, že to není čistokrevná borderka, tak do těch 5, do těch 3 let byl teda divočák. Teď už je sklidněnej a jsem ráda, protože chodíme do práce a je to prostě tak, jak to má být. Přesný, je to náš tak. Kluk Matýsek.
0: A 9 let není furt žádnej věd. Navíc granulena platinum, který zaručují zdravý a dlouhý spokojený život. Je, ten tu ještě může být dlouho.
1: To bude.
0: Takže Mončo, ty jsi splnila první úkol, že jsi napsala chci platinum a my jsme tě vylosovali. Máš ale ještě jeden úkol, správně odpovědět na soutěžní otázku. Jsi připravená?
2: Jsem připravená a jenom mám ještě řeknu, že mám do toho skáču, že platinum používáme, nebo Matýsek baští.
1: Máte no rád, ježiš.
2: Máme rádi platinum, jo, takže doufám, budu se snažit teda,
0: no
2: tak povídejte.
0: Když se zadaří, tak přihodíme do spíže další platinum v hodnotě 3000 korun, jo?
1: Pravda.
0: Tak ano. Mončo, jdeme na soutěžní otázku.
1: Mončo, jak poznáš, že Matýskovi chutná? Za A, mizej granule rychlostí světla. Za B, začne recenzovat na internetu, anebo za C, požádá tě o vidličku.
2: Tak já si teda myslím, přemýšlím, že by to mohlo být, mělo být to Ačko.
0: A Mončo, je to Ačko, gratulujeme. Takže vyřiď Matýskovi, že vyhrál.
2: Je, tak teďko jsem ještě v autě, protože vás v autě poslouchám, ať ráno, ať odpoledne, ať večer. A jedu za Matýskem, za 10 minut jsem doma, takže mu to můžu vyřídit.
1: Vyřiď to Matýskovi, že vyhrál prémiové krmivo platinum v hodnotě 3000 korun.
0: Je to jeho, ať mu chutná a ty se měj krásně a díky, že posloucháš padla na Hit Radio Nord Music. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju moc, naschle.
0: To nám to krásně odstartovalo.
1: Jo,
0: a pozor, to byl teprve první Ježíšek tohohle týdne. My máme Vánoce až do pátku.
1: Takže až do pátku, to znamená i zítra. V odpolední show padla, po 15. hodině budeme soutěžit o další takovýhle balíček vyvoněnek dobrot v hodnotě 3000 korun. Hodně štěstí.

0: úplně vidím, jak prší, kapky stejkají po okně a do toho hraje Nelly Furtado. Padla na Hit Radio Nord Music. I tak krásný pondělí všem na severu Čech.
1: Je to až neuvěřitelný, ale s tímhle hitem jsme se vrhli do 20 let staré minulosti. To tomu hitu bude letos 20 let, napiš to.
0: No vidíš, a fungujete i v roce 2026 v dešti. Tak prosím vás, kdyby pršelo i dneska večer, tak pro vás máme další starý pecky, který se i v dešti dobře poslouchají.
1: Přesně. Začátek milenia, tak ten už jsme si před chvilkou nacvičili, ale dneska od 18 hodin v Hit Radio Classic se můžete těšit i na dobu dávno minulou. Nejenom začátek milenia, ale třeba taky 90. 80.
0: Co jim s nima?
1: Na pondělí co?
0: Party, když budou blesky svítit a hromy hřmít a do toho DJ Bobo.
1: No a kdybyste chtěli spíše v tomhle deštivém počasí probouřeném zalézt jako do pelíšku, tak mám pro vás hit, se kterým to tady od 18 hodin odstartuje. Jako za nás se říkal oplodňovák.
0: Svendulko na věký, zalezu do deky.
1: Přesně, ale ať už budete dneska večer dělat cokoliv, od 18 hodin musíte ladit Hit Radio Classic na Hit Radio Nord Music.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
5: No jo, ale jen na rok.
6: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
4: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet.

0: žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu.
1: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
2: www.cirkushumberto.com.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Jitka. I když to teď na leto moc nevypadá, ale to nevadí. Aspoň v éteru Hitradia North Music máme pořád sluníčko. Zara Larsen, Lush Life a chvilku před 16:00 odpolední s vámi padla.
1: Jak jste si vlastně užili víkend? To je asi nejčastější debata v pondělí v práci.
0: Jasně.
1: Jestli jste měli volno, jestli jste třeba vyrazili na nějakou akci, a jestli jste si třeba užívali pořádnou muziku. Představte si, že na severu Čech se opravdu taková dvojice našla, která měla taky o víkendu volno, taky vyrazila na festival, ale nešla si tam užívat muziku. Normálně si tam udělali svatbu, přátelé.
0: A to mě strašně baví.
1: Mě teda taky. Tak jak vypadá taková festivalová svatba, to vám řekneme hnedka po celý vpadla na Hit Radio North Music.
0: Do té doby ještě hrajeme to nejlepší, co tady pro vás máme. Sunfelt, Jonas Blue. Tak krásný odpoledne.

0: jaký, ale na Hit Radio North Music vždycky nejlepší. Nico Santos, Human Being a za chviličku 16 hodin. Teď je to tady taky ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor na výjezdu z Chomutova na most. U zooparku šetří policie střed tří osobních aut. Provoz tam v místě zpomaluje. Na D8 ve směru do Drážďan si postojíte od 82. kilometru až do Německa z důvodu policejních kontrol. V Teplicích v ulici Jiřího Volkera máme nehodu dvou osobáků. Tady počítejte s komplikacema. A stále ještě upozorňuji taky na nehodu na dálnici D8 u Ústí nad Labem 80.5. kilometr ve směru na Prahu. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Kolona se tady netvoří, ale počítejte s omezením. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ministryně financí Alena Schillerová bude s ministry jednat o výdajích a úsporách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu předloží vládě do konce srpna. Poté očekává další jednání v kabinetu. Premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že schodek bude významně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit 310 miliard korun. Drama se odehrálo při startu Boeingu Vietnam Airlines z Mnichova do Hanoje. Na jeho palubě bylo 287 lidí. Plně obsazený letoun se podle předběžných odhadů vznesl až více než 100 metrů za koncem runwaye a ocasem se dotkl dráhy. Letadlo se následně bezpečně dostalo do vzduchu, ale kvůli problému se muselo vrátit zpět na letiště. Tisíce lidí na indonéském ostrově Flores stále čekají na pomoc dva dny po silném zemětřesení. Otřesy si vyžádaly nejméně 68 obětí, přes 200 zraněných a poškodili stovky domů i dalších budov. V nejhůře zasažené oblasti dál platí stav nouze a záchranáři pokračují v pomoci obyvatelům. A jdeme na sport. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Maky. V běhu na 1500 metrů ale skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem.
12: Většina z nás to dneska zažila na vlastní kůži na severu Čech. Zkrátka dobře, sucho je definitivně pryč a naopak se vrátily srážky, ale ve velkým. Déšť, bouřky, tak to je to, co nás čeká možná až do večera, takže prosím vás hlavně opatrně, ať už na silnicích anebo kdekoliv jinde, no a na teploměrech 20 až 23. Zítřek pak podobnej, opět polojasno až oblačno, znovu můžou dorazit přehánky nebo déšť a teplota stejná 17 až 22.
10: Hit Radio North Music.
0: Pondělní den bude za chvilku pase. Máme 3 minutky po 16:00. S vámi Padla na Hit Radio North Music. Krásný odpoledne přeje Káťa a Kamil.
12: No a tu další hodinku odstartujeme hitem, který je pro vás všechny, co jste po víkendu v práci zabodovali. Co jste tam za krále anebo královny. Přátelé, Kings and Queens. Tak to je pecka od Evy Max právě teď na Hit Radio North Music.

0: 9 minut po 4. hodině ladíte pondělní hit Radio Nord Music Disturbed a taky odpolední show Padla.
1: Schválně, přihlašte se vy, kdo by chtěli svatbu na hudebním festivalu. Umíte si to představit?
0: Na hudebním táboře.
1: A nebo na hudebním táboře.
0: To jsem si myslela, že řekneš, čověče.
1: Ne, na hudebním festivalu, přímo na hlavním pódiu, svatba před všema návštěvníkama. Dokážete si to představit?
0: Jako to musíš být neuvěřitelný exibouš na jednu stranu.
1: To teda.
0: Ale jako i takovýhle věci se dějou.
1: A i takovýhle exibouše na severu Čech máme. Protože právě do tohohle nápadu se pustili učitelé ze stavebního učiliště v Ústí nad Labem Petr Procházka a Dita Vesela.
0: Pojďme je tady pořádně provařit.
1: No Ježíš Maria, oni to chtějí. Oni to chtějí.
0: To je pravda. Tahle dvojice, prosím vás, jela na hudební festival, protože oni prostě milují hudbu, muzika je spojuje už bezmála 30 let, kdy tvoří takovýhle krásný pár. A oni prostě jeli takhle na festiák a tam se zrodila myšlenka, že hele, tak pojďme do toho prostě praštit. Co říkáš? Domluvili se s těma organizátorama a to mi přijde strašně hezký.
1: Mě taky.
0: Že vlastně a měli asi obrovskou svatbu, protože tenhle festiák je jako celkem velký a měli tam spoustu svatebčanů a to je prostě jako prima.
1: Konkrétně se jednalo o festival Trutnov a skutečně ty organizátoři jim umožnili mít svatbu přímo na tom hlavním pódiu. Tam oni se vzali, ale to nebylo všechno. Nevěsta se pak chopila svatebních koláčků a normálně vyrazila do hlediště mezi ty návštěvníky a rozdávala tam ty koláčky, což mi přijde taky krásný. A oni to tam i zakončili a měli svatební noc ve stanu na festiáku.
0: To jsem se chtěla zeptat, jakože když svatba, tak jak vypadá svatební noc, ale když festiák, tak jasně, že ve stanu. Ty
1: no ježiš, jako ruku na srdce, kdo spal někdy v noci ve stanu na festivalu, tam to dělá každý, jo. Tam jenom nepoznáš, kde jde jenom o sex a kde jde o svatební noc.

0: Velký holky nepláčou. Big Girls Don't Cry Fergie a pondělní padla na Hit Radio North Music 16 hodin a 19 minut. Krásný odpoledne.
1: Většina z nás je ještě mokrá až na kost, jak nás chytla ta průtrž na severu Čech. A zrovna v tu samou chvíli vyjde studie, že mytí každý den prý není zdravý.
0: To zase vymyslel člověče tohleto.
1: Banda odborníků dala hlavy dohromady a říká, prosím vás lidi, nenechte se strhnout, nebuďte ovce, to, že se každý den lidi myjou, to je jenom taková společenská konvence, to jako není žádná nutnost nebo povinnost. Nechte to tělo trošku oddychnout, nemejte ho každý, a už vůbec ne mejdlem, to tělo si musí vytvořit takovej ten mikrobiom, jako, aby mohlo žít, dejchat a být jako přirozený, takže se prý nemáme úplně jako nějak moc mejt.
0: Ani vodou, ani mejdlem, máme šetřit.
1: Tvrdí smradlavý odborník.
0: To jsou přece takový ty, co je máš v týmu a řekneš, hele, co se tady smrdí? Já ne. Mission impossible, hele, mejte se, jak chcete, že jo?
1: Přesně. Hlavně poslouchejte padla na Hit Radio North Music a dejte si za chvilku Helenu Zeťovou.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: kalendáři prndělí 17. srpna na hodinách 16:30 a s náma Alex Warren vpadla na Hit Radio North Music.
1: No a kamarádi, co se vám asi tak vybaví, když vám pustím tohle? Přesně. Mambo number kolik teda?
0: 5.
1: Mambo number 5. A tohle byl Summer Mambo Festival v Třebí v Licích.
0: Tak dlouho jsme to slibovali, tak dlouho jsme o to soutěžili. A je to pryč, přátelé, je za náma víkend a právě i Summer Mambo Festival, který hostilo vinařství Johanové v Třebí v Licích, kam jste dorazili prakticky všichni, protože bylo narváno do toho nádherný počasí a co si budeme povídat, užili jsme si to.
1: Na plný pecky, ale 8 hodin zábavy, k tomu taky dvě hudební legendy Stacey Loubega. A musím říct, že i náš kolega Dan Rakaský, který si tohle nenechal ujít.
0: To on si užívá.
1: Tak si to přesně užil. A napsal si taky na Facebook, že před 25 lety, když tohle hrál na diskotékách, tak celá diskotéka šílela a že prostě má najednou před očima a nemůže tomu vůbec věřit. Což je přesně, to jsou ty splněný sny. Jo. To je to, co na tom na těch hudebních akcích já miluju úplně nejvíc. Něco prostě posloucháte od mládí a pak najednou si říkáte, ty bláho, tyhle lidi teď stojí přede mnou. To je to hustý právě.
0: Takže i moderátorům rádia se na těchto akcích plní sny. Jsme rádi, že i vám jsme se zavděčili, kvitovali jste třeba dětskou zónu, kde taky bylo narváno o děti, postaráno, zábavný program. Hele, ty pařili, jak kdyby znali Loubegu a Stacyho. Do toho samozřejmě Vláďa Hron vystřih ty starý fláky, taky jako světová hvězda. No ale ty největší, jako byly právě Loubega a nebo Stacy, tak ty to tam samozřejmě na konci i rozparádili nejvíc.
1: Úplná prostě 90-ková party, tak jako za starých dobrých časů. Namátkou vybrala jsem tady komentář od posluchačky Ivety, která napsala, nemělo to jedinou chybičku, velké poděkování všem od organizátorů, účinkujících moderátorů i animátorů. Dětská zóna byla třešnička na dortu. A já se nedivím.
0: Tak jsme rádi, že jsme udělali radost, jsme rádi, že si to léto užíváte s Hit Radiem North Music a slibujeme, že vás brzy zase na pořádnej mejdan dostaneme.

0: s těma kytárkama.
1: Počkej, ještě roztřískaj o pódium.
0: Přesně takhle to umějí Red Hot Chili Peppers, Jerry California na pondělním Hit Radio North Music. Krásný odpoledne.
1: Mimochodem, jednou se jeden vtipný novinář zeptal kapely Red Hot Chili Peppers, jestli mají vlastně rádi chili papričky.
0: Ano.
1: Jak myslíte, že odpověděli?
0: Že milujou.
1: Že mají.
0: Jo, máj. Tak je to dobrý.
1: Bylo by to zvláštní, že kdyby se třeba jmenovala vymačkaný pomeranč a úplně si nesnášela pomeranč. Tak ne, tady je všechno v pořádku. Red Hot Chili Peppers mají rádi pálivý.
0: Ale znám spoustu lidí, kteří třeba milujou kečup, ale nesnášejí rajčata. Nepochopím.
1: To je fakt. Taky takový znám. No a jestli vy máte rádi rodinný biznis, tak za chvilku bratranci Benassiovi, přátelé. Jak se říká já na bráchu, brácha na mě.
0: Brácha na mě, přesně. Můj brácha má prýma bráchu. Tak si dáme za chvilku Benassi Bros Every Single Day na Hit Radio North Music. Díky, že jste s náma.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý.

0: vepředu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Mami, víš, že v bagrparku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký bagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner bagrparku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
14: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
15: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: politika blízko a my taky víme, že vás máme blízko. Posloucháte pondělní Hit Radio North Music a za chvilku už tady bude 5 hodin.
1: My jsme starý, to je strašný.
0: Jako jsme, ale jak jsi na to teď takhle přišel?
1: No jak to letí, protože koukám, že je dneska 17. srpna a to znamená, že 44 let slaví dneska CDčko.
0: CDčko!
1: Chápeš naše dětství, kdy já měl Discmana. Těch CDček byly plný krámy a teďka si nevěděla, ježiš, který teďka vychází tamto, tak on to dolů dost peněz, že jo, takže jsi na to úplně neměl a když už jsi to koupil, tak jsi to nosila v tom Discmanu a mě to přijde nedávno a 44 let slaví dneska CDčko.
0: Prosím vás, milé děti, které teď posloucháte, CDčko to byla taková jako placka leskla, na který prostě jsme měli nahrané písničky.
1: Ano, přesně tak. A pečovali jsme o to jako o oko v hlavě.
0: No to teda jo.
1: I když teda, co si budem povídat, občas se to škráblo, že jo. Pak to znělo asi nějak takhle.
0: A to no, jsem věděla.
1: Jsi zdala jedno místo víckrát.
0: V tu chvíli jsem věděla, že už to nikdy nerozleštím. V prčicích.
1: Tak všechno nejlepší všem dnešním oslavencům.
0: Všechno nejlepší všem CDčkům a že jich máme doma ještě určitě spousty na půdě ve sklepě, ježiš, nepočítaně. Co se ale rozhodně neseká, tak to je odpolední playlist Hit Radio North Music. Tady jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray.

0: Za minutu 5 hodin posloucháte Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám jenom nehodu na výjezdu z Chomutova na most. U zooparku šetří policie střed 3 osobních aut. Provoz tam v místě zpomaluje, tak s tím počítejte. A možný komplikace stále v Teplicích, ulici Jiřího Wolkera. Tady máme další nehodu, i tady se bouralo. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo@elektro.cz
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: On air.
2: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz Hit Radio North Music.
9: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. V Prznicových lázních v Jeseníkách se mezi klienty a návštěvníky objevilo už 111 případů akutních zažívacích potíží. Lidé trpí hlavně zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím hygienici nezjistili. Epidemiologické šetření pokračuje a lázně kvůli situaci přijali hned několik hygienických opatření. Britský premiér si vyměnil několik zpráv s člověkem, který se vydával za personální šéfku Bílého domu Suzy Wilesovou. Případ odhalil možné narušení bezpečnosti britské vlády. Podle premiérova úřadu ale zprávy neobsahovaly nic citlivého. Jen dodám, že premiér krátce po komunikaci nahlásil podezření, že se nejedná o legitimní kontakt. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Ten naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
10: Na severu Čech jsme si užili pořádný mazec, protože po těch vedrech dorazily dneska přehánky, déšť i bouřky a na teploměrech je 20 až 23 stupňů Celsia. No a s tímhle počasím pojďme počítat radši celý týden, protože i na zítřek předpovídají meteorologové polojasno až oblačno, znovu přehánky nebo déšť a na teploměrech 17 až 22.
8: Hit Radio North Music.
0: No a pokud dneska makáte do 6, tak máte před sebou poslední hodinu v práci, stejně jako my, brachodě. Odpolední show padla 3 minutky po 5, s vámi Káťa a Kamil, hezký odpoledne.
10: No a čím tu poslední společnou 60-minutovku odstartujeme, těší se na vás Shakira, taky Gigi D'Agostino, Marc Anbor, anebo hned na úvod One Republic. Tak krásný odpoledne.

0: Krásný odpoledne. Tak to vám přeje Mark Ambor a taky Káťa s Kamelem v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Do konce prázdnin zbývá už jenom pár málo týdnů, tak možná vás ještě čeká, kamarádi, dovolená. Mimochodem vám se může stát následující příběh. Představte si, že jste odjeli na tu dovolenou, ležíte na pláži, stavíte třeba s dětskama hrady z písku a v dáli po moři pluje motorovej člun. Ten má evidentně nějaký jako potíže, nejspíš s motorem. Jak se zachováte? Co uděláte?
0: Ježiš, to je napínavé.
1: To je drámo.
0: No tak já bych asi zavolal pomoc, ne?
1: Přesně, zavoláte nějakou tu pobřežní stráž, takhle by se zachoval asi úplně každý z nás. V tom domnění, že má ta posádka nějaký problémy, že jo, nějaký potíže. No a teď si představte, že najednou ty chlapci na té lodi začnou panikařit a začnou do vody něco vyhazovat.
0: Aha.
1: Za chvilku k těm břehům, u kterých stojíte, dopluje jedna bankovka, potom další bankovka, celý balík, celá taška a jsou tam 100 tisíce eur.
0: Hezky, to se fakt stalo?
1: To se teď stalo u Sicílie, pobřeží Sicílie, takže teď se samozřejmě jako vyšetřuje a řeší, co to bylo za peníze, co to je za lidi a tak podobně a z jakého asi nelegálního biznesu ty peníze dopluly.
0: No tak to je jako sen utratit za dovolenou 10 tisíce a oni ti pak přímo na dovolený připlavou zpátky.
1: Oni ti pak připlujou 100 tisíce, to je normálně bomba.
0: A i kdyby byli špinaví, v tom moři se vyprali.

0: Ze Zoo odpolední výlet s Shakirou a s pondělním hitrádiem Nord Music. 17 hodin 18 minut a krásný odpoledne přeje Padla.
1: A mezi tím, co hrála Shakira, tak jsme se tady s Káťou trumfovali, co budeme mít dobrýho k večeři. Co u vás? Už je nandáno, anebo ještě rozmýšlíte? My dali do placu takových nápadů, že z toho by se najet jeden na celý rok.
0: To možná, anebo celá vaše ulice, protože jak je člověk hladovej, tak tady ze sebe sype jako neuvěřitelný zhovadilosti. Takže uvidíme, co dneska budeme večeřet vy, ale my možná tušíme, co budete mít k obědu třeba vy.
1: Co takhle Michael's Bistro, přátelé? Michael's Bistro je opravdu vyhlášený podnik, který u nás na severu Čech, který dělá jednu dobrotu za druhou. A ještě když vám je můžou dát gratis, no tak to neberte.
0: No bodeď. A právě teď na našem Instagramu hitradio_nordmusic můžete vyhrát poukázku do Michael's Bistra v hodnotě 500 korun. Ať už vyrazíte do Ústí, do Teplic, anebo taky do Mostu.
1: Tak komu zrovna kručí v žaludku, kdo je gurmán a kdo si potrpí na opravdový dobroty, ať zkusí vyhrát 500 do Michael's Bistra na našem Instagramu, kde jsme jako hitradio_nordmusic.
0: Dobrou chuť.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu. Ahoj.
4: Ahoj. A než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
3: Jsem k tvým službám.
4: Víš, co to jsou skotské střiky?
3: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
4: Kamaráde, tak to bys dopad stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchají. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
3: Nebojte.
4: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
3: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
4: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
3: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
4: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
3: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
4: No, určitě najdeš, ale těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Necháme ho to dospívat.
2: Tak jo.
0: And you let her go.
1: Passenger Let Her Go na Hit Radio Nord Music. S vámi pondělní padla a za chviličku už půl šestý. Krásný odpoledne.
2: Za moment taky kapela Mirai, která je teď úplně plešatá, přátelé. Už jste je viděli?
1: Já ještě neviděla.
2: Ty jste viděla plešatý Mirai?
1: Ne, jako všichni.
2: Kapela Mirai je kompletně plešatá.
1: Tak počkej, to si jdu najít.
2: Ale má to teda strašně krásný důvod. A je to hlavně důkaz, že kapela Mirai není jenom kapela, ale je to fakt parta kluků, který jsou kamarádi a drží při sobě. Fanoušci Mirai asi ví, že kytarista Tomáš Javůrek byl nemocnej, haprovalo mu zdraví, musel dokonce podstoupit i operaci, následnou léčbu a teď došlo i k vypadávání vlasů. Takže Tomáš se rozhodl, že to prostě nenechá vypadat všechno, ale že to rovnou vezme z jedné vody na čisto strojkem. Takže se skutečně ostříhal do hola a jak to zjistili právě kluci z kapely, tak jsme řekli Tomáši, my tě v tom nenecháme. Vzali ten strojek taky a kompletně všichni se oholili do hola.
1: Já už to vidím. Ty bláho, ale to je prostě, to je fakt parta skvělých kamarádů, který chceš mít ve své blízkosti.
2: Jo, je to fantastický gesto. Samozřejmě Tomášovi držíme palce, aby ta léčba dobře dopadla, aby klukům zase vlasy brzo narostly, protože si umím představit, že teďka Mirai se vrátí z koncertu plešatej domů, kde ho čeká ten malinkatej syneček Jonatán, koukne se na něj a řekne, nejsi táta.
1: To jsou vždycky jaký ty krásný videa, jo. Když se tatínek oholí, nebo nedej bože, ostříhá, jo, a to děťátko ho nepozná. Tak budeme doufat, že ho pozná. Klukům to brzo doroste. No a hlavně kluci nám taky namíchali jednu čerstvou letní novinku.
2: Malinovej syrup.
1: Jo.
2: Jsem s ním.
1: Chutná po létě, dětství a trošku tomu návratu ke kořenům. Přátelé, vyrobený z vonavých, šťavnatých malin, bez zbytečný chemie. A s poctivou domácí recepturou. Tady je malinový syrup Mirai a Hit Radio Nord Music.
2: Ať vám to hraje a hodně zdraví.
3: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: snad už za chviličku budou mít padla opravdu, ale úplně všichni. Jestli už to máte za sebou, tak na cestu domů posíláme taky Pink Raise Your Glass s vámi pondělní a padla na Hit Radio Dirt Music.
1: Všichni ale padla ještě nemají. Například ústečtí fotbalisté to mají teprve před sebou.
0: Aha.
1: Jestli vám přijde, že jste o víkendu nezaregistrovali výsledek FK Viagem Ústí nad Labem, tak je to proto, že kluci hrajou až dneska. Hrajou teda v Třinci, to není úplně za rohem.
0: No to není. Ježiš.
1: To asi nestihneme do 6 hodin a právě proto, kdo chce vidět ústecký fotbalisti, může si zapnout bednu, protože na ČT Sport dávají od 6 hodin právě fotbal Třinec FK Viagem Ústí nad Labem.
0: Jakože by se mi v tomhle počasí chtělo něco, jo, na hřišti lítat za míčem, úplně ne.
1: Tak nebude třeba to... mají v Třinci Azuro.
0: To je taky pravda. Tak držíme pěstí, kluci.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bb.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.mosteckybagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz. Zábavu.

0: Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Kapela Linkin Park, Burn It Down. 17 hodin 50 minutek. A s vámi pondělní padla na Hit Radio Dort Music.
1: Díky moc, že vy jste byli s náma a těšíme se na vás zase zítra ve 3 odpoledne. Hlavně na ty, co mají doma nějaký chlupáče, protože přátelé, tenhle týden děláme našim domácím mazlíčkům takovýho Ježíška a celý tenhle týden soutěžíme v padla o prémiový granule v hodnotě 3000 korun.
0: Takže zase zítra po 15. hodině s naší soutěží Káťa a Kamil.
1: Mějte se hezky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Yes.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D7, 72. kilometr ve směru na Chomutov. Je tam odstavené osobní auto s defektem. A ještě připomínám, na výjezdu z Chomutova na most u zooparku je po nehodě 3 osobních aut. Tak tam počítejte s komplikacemi. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na 90-ky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4 tisíce domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
9: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
8: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže, hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle, ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě, prostě hezký.

Tohle je Anna K. a Nebe, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mám na vás důležitou otázku. Ulevilo se vám trochu? Přece jenom se konečně o pár stupňů ochladilo, taky začalo pršet. Koho to dneska potkalo víckrát ten déšť, ať zvedne ruku? Přiznávám se rovnou bez mučení, že se hlásím, do práce jsem ráno přišla, takže jsem měla mokrý kalhoty až ke kolenům. Ale to se samozřejmě stává a jsme rádi, že konečně prší. Tak jestli se vám taky ulevilo a najednou jste takový víc fresh a všechno je lepší, tak je to super. A nezapomeňte, že to tak bude celý týden. No a k tomu tahle skvělá věc, especially for you, Kylie Minogue a Jason Donovan. Jdeme na to.

0: hru můžou hrát dva. Jasně, já a vy. Bobby Brown za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 6:45, pondělí. Pokud už jste doma z práce, tak důležitá a naprosto skvělá zpráva, přežili jste pondělí, jupi! Důležitý je radovat se z maličkostí, jo, takže prosím vás, jste skvělí, zvládli jste to. No a pokud naopak v práci ještě jste, nebo tam třeba míříte, tak to zvládnete i tak, jo. A soundtrack k tomu budete mít výborný, to slibuju. Vám totiž za chvilku pošlou třeba Mike and the Mechanics, taky Taylor Dane nebo Mick 21, tak buďte s námi.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Radio Nerd Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: MiG-21 a snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát, že jo, později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytku na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytek.cz.

0: a můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
3: 7. hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu 7. hodinu odstartujeme legendárním hitem. Tohle je Hrobař.

To je prostě král. Song Hello právě teď za námi na Hit Radio. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujeme na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity DJ.

0: Tak kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Hit Radio.

song, Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo a co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci, jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

0: Skvělá kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti

0: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále. Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární Falco, Rock

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek Clio v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitelé na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v prosinci, a navíc si už teď můžete vybrat ten úplně dokonalý, fantastický strom, jo. A pak to neřeši v prosinci. Ty, hele, vlastně je to docela chytrý. Tak vlastně možná to naopak schvalujeme a možná jo, možná je to dobrý. Pokud to teda neuspíší ten stres, který z Vánoc prožíváme, tak jinak, hele, stromky v prosinci, schvalujem, entrant právě teď.

0: je taky neskutečná pecka Outkast a Miss Jackson v éteru Hit Rádia. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo. K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alphaville.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz

Shield, Heteru Hitrádia, krásný večer. No už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad, jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Z 80., 90. a milénia.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.